potřebuje chodit. To bych si tak dál. Bylo by to krásný, bejt bez těmi tou bouří.